Fínska violončelistka Senja Romukainen predniesla skladbu Motýl číslo 2 autorky Kaje Saariahovej. Prejdeme k tvorbe Gustáva Holsta. Pieseň Oblak poslom zaspievajú solistka Jazz Dandy a symfonický zbor BBC pod vedením Neila Ferrisa.

sekretár mu do něj úctivo vložil zvitok pergamenu. Vyšetrovanec z Galilei, poslali ste spisy tetrarchovi. Predveďte obžalovaného.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. Vyladené máte Rádio Devína, koncert Euroclassic Nocturno. Pozdravuje vás Peter Ciprich. Dnes začneme koncertným záznamom Symfonického orchestra západonemeckého rozhlasu Kolín s dirigentkou Evou Ollikainenovou a solistom Harrym van der Kampom. Na úvod si vypočujeme kompozíciu s názvom Život hrdinu Richarda Strausa, jeho 40. opus. Časti hrdina, hrdinovi nepriatelia, hrdinova družka, bitevné pole, mierové počiny a únik zo sveta.